0: investujú aj do obrany, ale celkovo to Poľsko je vnímané ako podstatne konkurencieschopnejšie v porovnaní so Slovenskom. Lepšie podnikateľské prostredie, nižšie daňové zaťaženie. Takže...
1: No dobre, čiže ten argument, ktorý sa používal aj doteraz sa stále často používa, že vlastne slovenskej ekonomike hospodárstvu nemôže sa až tak veľmi dobre dariť, pretože sa nedarí Nemcom a oni sú v spomalení, tak Poliaci a Česi to...
0: Tento argument samozrejme...
1: Je to férový argument?
0: Je to férový argument, ale mnohé ďalšie krajiny Európskej únie vrátane susedov z Česka sú takisto extrémne závislí na Nemecku, ale predsa len majú podstatne lepší ekonomický rast. To znamená, že niečo robia zásadne lepšie v porovnaní so Slovenskom. Takže ten argument síce platí, ale neplatí to pre všetky ekonomiky, keďže v podstate mnohé tie ekonomiky majú lepšie nastavené parametre, lepšie podnikateľské prostredie, viac sa tam investuje. U nás napríklad investičná aktivita výrazne zaostáva, stagnuje. A v prvom aj druhom kvartáli v podstate investície negatívne prispievali k ekonomickému rastu, keďže tu máme extrémne veľkú podnikateľskú neistotu, prostredie, ktoré sa mení, nemáme tu právnu istotu, nemáme predvídateľnosť toho prostredia a teraz mnoho firiem čaká, čo bude po voľbách roku 2027 a na základe toho sa zariadia a keď sa to podnikateľské prostredie podstatne nezlepší, tak je možné, že začnú ďalej odchádzať do okolitých krajín alebo niekde aj mimo Európy.
1: Pán Panis, vy ste už naznačili, že tie opatrenia, ktoré Nemecko robí, ktoré my sme chceli vyzdvihnúť ako také pozitívne kroky, že napriek tomu to nebude stačiť, hej, že treba ísť na to ráznejšie. Pán Kovanda, vy to ako vidíte, že naozaj malo by Nemecko opustiť ten svoj model hospodárskeho rastu, ktorý má od doby industrializácia z 20. storočia a viac sa oprieť o ten pohľad a o tú situáciu 21. storočia? Je to, čo robia podľa vás pomalé, alebo nedá sa to rýchlejšie?
2: Nemci nyní jsou bezradní, jsou takový trochu ztracení. Oni byli velice právě úspěšní v tom 20. století, ale nyní naráží na překážky jednak tedy objektivní, se kterými skutečně alespoň krátkodobě a střednědobě těžko něco dělat. To je například nepříznivý demografický vývoj, který samozřejmě tak nebyl neblahý v tom 20. století nebo v jeho druhé polovině, ale zároveň Němci činí řadu chyb, které činit nemuseli. A
1: to jsou aké například?
2: To jsou ty chyby v té energetické oblasti.
1: To si vzpomenuli, okay.
2: To, že například v oblasti i těch zelených environmentálních politik, vlastně to byly právě mnozí němečtí politici, kteří prosazovali ještě přísnější celoevropské emisní povolenky, tak ty pak zatěžují německý průmysl. Není úplně náhodné, když se podíváme, od kdy vlastně německý průmysl se nachází v útlumu, to znamená, řekněme, někdy od přelomu let 2017-2018, že to je taková ta doba, kdy vyskočily výrazně ceny emisních povolenek pro průmysl. Samozřejmě není to určitě jediný faktor v pozadí toho německého úpadku průmyslového, ale určitě to přispívá, protože samozřejmě emisní povolenky nejsou v Evropské unii suverénně nejdražší ze všech ekonomik na světě. V některých ekonomikách je dokonce ještě ani nemají. A pokud to jsou mnohonásobky, ktoré platí.
1: No dobre, ale pokiaľ podniky. Ide o tie, prepáčte, pán Kovanda, iba sa tak akože laicky sa opýtam k tomu, že táto téma potláčania tých zelených ambícií nedobehne nás to, možno, že by nám to krátkodobo pomohlo, ale nedobehne nám to o pár desaťročí, keď tá mladá generácia povie, že ale my sa tu potom uvaríme, keď my už všetci budeme na dôchodku na cintoríne, moja generácia, 50-tníkov.
2: Pokud má mladá generace obavu z toho, že se uvaří nebo už uhoří, tak ale ať jde protestovat do Pekingu nebo jde protestovat do Washingtonu, protože to jsou daleko větší znečišťovatelé, daleko větší emitenti skleníkových plynů. Teď mám na mysli Čínu, Spojené státy, ale také Indii. Rusko je velkým emitentem a další země například v Ázii. Takže tam skutečně je třeba dekarbonizovat A tam je skutečně třeba vynakládat větší náklady na dekarbonizaci určitě, ale nemůže to být Evropa, která vlastně bude dekarbonizovat za suverénně nejvyšších nákladů. Přitom už i nyní má

0: Mesto Třebíč patrilo kedysi k významným strediskám židovskej kultúry na Morave. Dodnes sa tam jej stopy stretávajú so stopami kresťanskej histórie a jeho výnimočne zachovaná židovská štvrť pripomína stáročné spolužitie oboch komunít. Spolu so starobilým židovským cintorínom a kresťanskou bazilikou svätého Prokopa tvoria pamiatkový celok, ktorý je od roku 2003 súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Na prehliadku vás zoberie Jana Balková.
1: Stojím na malom kopčeku v jednej z úzkých uličiek, typických pre Třebíčskú židovskú štvrť. Niekdajšie geto od zvyšku sveta oddeľuje rieka Jihlava. Na jednej strane rušná cesta, na druhej sa vypína synagóga a za ňou židovský cintorín. Mojimi sprievodcami sú Hana Dufková a Jakub Kotás z miestneho turistického informačného centra. Takmer súčasne pomenúvajú to, čo robí túto časť Třebíča výnimočnou. Podľa nich sú to stáročné a na svoju dobu nezvyčajne dobré vzťahy medzi miestnymi kresťanmi a židovskou komunitou.
2: Tady sú třeba židovské a kresťanské památky postavené kousek od sebe, že je na obě vidieť z jednoho místa na ulici, což třeba nebývalo typické. Nikdy tady v historii nedošlo k žiadnému pogromu nebo iným honom na židy. Nejsou tu žiadne jako dochované správy o veľkých konfliktech, vraždách nebo bitvách a podobne. Díky tomu všemu tady ta třebíčská židovská čtvrť patrí nejzachovalejší židovské památce vůbec ve světě, kromě těch, co se pak nachází v Izraeli.
1: Jakub vyzdvihuje aj architekturu.
3: Za všechny ty roky, co existuje, tak nikdy zásadně nezměnila svoji podobu. Proto, když se potom naší čtvrtí židovskou procházíte, tak si můžete hezky představit, jak vypadaly dříve města, která se tak přirozeně tvořily, vznikaly tady ty různé malé uličky a podobně.
1: Židovské osídlení má v Třebíči koreně už od 13. století. Najväčší rozmach zaznamenalo v druhej polovici 17. storočia, keď tu žilo približne 1500 židovských občanov. Dodnes ich komunitu pripomína viac ako 120 zachovaných domov, ktoré sú v úzkých uličkách natlačené jeden na druhom. Zachovali si svoj pôvodný charakter a podľa Hany Dufkovej takáto výstavba mala svoj význam.
2: Když vznikala tá židovská geta v 17. století, tak třeba z celého města okolních vesnic ty židé byli natlačení prostě na jedno místo. A pak tady neměli moc prostoru, takže ty domy pak museli vyhánět do výšek. Uličky jsou hodně dlouhé, tak se můžou zdát užší, ale je to hlavně kvůli tomu, že tady pak chybí takové ty vedlejší uličky, co

0: Domu Seligmana Bauera, ten byl vystavěn někdy během 18. století a nazývá se podle nejstarším dohledaném majiteli.
1: Seligman Bauer si dal postavit svůj dom na takzvanom Španielovom pozemku priamo v susedstve modlitebne. Teraz je mimoriadne cenným dokladom každodenného života třebíčskej židovskej komunity.
2: Ja to vidím také prípravné miesto na varenie. Stojíme v také ako keby predsieni.
0: Návštevníkom kromne samotných predmetov popisujeme i jednotlivé významy židovské svátky. V každé místnosti se zmíníme o jednom, například zde v předsíni, tak zmiňujeme ten nejstarší a nejvýznamnější svátek, a to je svátek Pesach. Pouze bych vás upozornil na těch schodech, pozor na hlavu, místy se hodně snižuje strop. Ono, jak tady se bojovalo o každý metr vlastně stavebního prostoru, tak je to může působit stísněně místy.
2: Tak já počkám, kým prejdete vy a budem opakovat po vás.
0: Určitě.
1: V dome ma zaujme aj malý stiesnený dvorček a Jakub vysvetľuje, že aj ten je výsledkom nedostatku priestoru.
0: Ty dvorky moc často nevznikaly. Když už vznikaly, tak malinké, často třeba i uprostřed domu, že ten dům opravdu vznikl okolo toho dvorečku, anebo takhle drobné, jako je vidět právě tady, a ty často byly v hodně nevhodném místě. Stavěly se třeba do kamenitých kopců a podobně, takže se tam ani nemohlo pěstovat nějaké plodiny a podobně. Takže to bylo spíše už pouze tak na rekreaci a moc těch domků zde právě ty dvorečky ani nemývalo v té době.
1: Současní obyvatelia štvrtě jeden víkend v roku dokonca otvárají svoje domy turistom a návštěvníkom. Mňa aj mimo vyčlenených dní privítala 84-ročná paní Marta Skřivánková, která v dome žije s manželom. Obývají jeho vrchné poschodie. Na tom dolnom mali kedysi krčmu a počas dňa otvorených dvorov a domov ho ukazujú zvedavcom.
3: No, tady si prohlíží všechny ty židovské domy, dvory a my je tak nějak pohostíme. Většinou peču chalu. Chala je židovský chléb. Může se používat na sladko i k masu. Chala se láme, nekrájí. My když ji teda tady nabízíme, tak i z hygienických důvodů krájíme. No a je to takový milý. Přijdou, prohlídnou, budou se tady promítat filmy s židovskou tematikou.
1: V 70. rokoch minulého storočia židovskej štvrti v Třebíči hrozilo úplné zbúranie. Na jej mieste mali vyrásť strohé paneláky a zmiznúť tak mala aj stáročná stopa židovského osídlenia. Plán sa napokon neuskutočnil a dnes patrí k najlepšie zachovaným židovským štvrtiam v Európe.
4: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
5: Všetko zlé sa v dobro zmení. Hovorí sa to tam, kde pravdu majú. Pustiť všetko len tak pre nič. Premení sa to krásne hlbokú ranu.

0: bola Kristina a je letím v duši, keď vás to ťahá vyššie, než kam dočiahne tý ťah. A či existujú dôvody vraždy, ktorý by dokázala pochopiť každá žena, sa dozvieme z vražednej glosy českej humoristky Haliny Pavlovskej.
1: Deset důvodů k vraždě. Vraždit se pochopitelně nemá, ale já vám dnes nabídnu 10 důvodů k vraždě, které se možná dají pochopit. A první důvod je, když vaše nejlepší kamarádka jen tak z plezíru na večírku svede muže, kterého jste jí představila proto, aby vám poradila, jak z půlročního flirtu přejít k lásce. Druhý důvod je tento. Když vám v butiku řeknou, ne, ve vaší velikosti teda fakt nic nemáme. Třetí důvod k vraždě. Když neočekávaně přijdete domů a on tam má v posteli mladou neznámou, která na nahých stehnech nemá celulitídu. Čtvrtý důvod k vraždě. Když jste snědla už kilo prášku na spaní a furt vás v noci místo spánku pronásledují děsivé můry. Pátý důvod. Když vaše matka řekne, dokud si má dcera tak. Když vám děti řeknou, nechceme dopadnout jako ty. Sedmý důvod. Když manžel řekne, měla bys se sebou něco udělat. Osmý důvod. Když všechny sokyně na rozdíl od vás přes léto zhubly. Devátý důvod. Když ostatní mají kariéru, prachy, ctitele, rodinu, dům a psa, a vy jste jen vyluxovala předsíň a jste úplně groky. A desátý důvod, definitivní. Když furt máte pocit, že někde, kde vy nikdy nejste, že právě tam se odehrává úžasný život.

0: Na nitrianskom autosalóne vystavuje skoro 40 automobilových značiek a popri nich sa aj predstavujú výrobcovia garážovej a servisnej techniky.
1: Pozor, zákrutá na autosalóne v Nitre.
2: Vedľa nášho stánku zákruty a zelenej vlny už druhým rokom vystavuje firma Ferdus. Tá tento rok prišla s novinkou mobilných zdvihákov, ktoré skutočne zaujali mnohých návštevníkov, a to nie len majiteľov autoservisov, ale aj súkromníkov. Mobilné zdviháky, v čom sú revolučné, v čom sú iné, o tom nám povie konateľka spoločnosti Autolift Barbora Ježápková.
3: Všechny naše zvedáky sú mobilní, bezúdržbové a mají veľmi dlouhou životnosť. Zvedají vozidla pouze do celkové výšky 60 cm, nevyžadují tak žádné pravidelné revize, přitom poskytují dostatek prostoru pro většinu servisních prací.
2: Znamená to teda, že autoservisy sa zbavia tých svojich klasických zdvihákov, ktoré sú obrovské, ťažké, vysoké, a začnú používať tieto subtilné, ktoré sa dajú zložiť, ktoré sa dajú do auta?
3: To určite ne. Naším cílem není být konkurencí klasickým řešením pro zvedání vozidel. Naším cílem je nabídnout něco, co na trhu chybí. Zaplnit tak určitou mezeru. Něco, co nabídne zákazníkům řešení tam, kde jiné řešení neexistuje.
2: Skúsme si povedať niečo o technických parametroch týchto zdvihákov, pretože máte tu tri typy.
3: Nejmenší váží 19 kg a i přes svoji malou hmotnost má stále kapacitu 3000 kg. Up and down 3000 zvedá pouze jednu stranu vozidla. Dále máme Autolift 3000, který váží 48 kg a má nosnost taktéž 3 tuny. Zvedá vozidlo v jeho těžišti za prahové výstuhy a lze ho fixovat v horizontální pozici. Můžete mít tak všechny čtyři kola ve vzduchu, anebo si vozidlo překlopit na přední nebo zadní kola. Autolift 3000 vypadá jako houpačka. Má konstrukci do tvaru písmene A a vozidlo lze zvedat za prahy a jednoduše s ním překlápět. Pokud máte pořádné bicepsy, dokážete auto zhoupnout jednou rukou. Dalším řešením je Autolift Twin, který má nejvyšší kapacitu, to je 4,5 tuny a zvedá celé vozidlo za zvedací body. Tento zvedák je využíván mobilními servisy, jelikož lze rozložit na dvě samostatné platformy, z nich každá váží kolem 70 kg.
2: Na začátku jsme povedali, že sa o tyto mobilné zdviháky zaujímali nielen majitelia autoservisov, ale aj súkromníci. To znamená, že tyto zdviháky jsou určené aj pre súkromné osoby.
3: Našimi hlavními zákazníky jsou ti, kteří mají malé nebo úzké garáže. Nemůžou si tedy instalovat klasický dvousloupový zvedák. Protože naše řešení jsou nízkozdvižná, můžete mít klidně garáž s nízkým stropem. Další velkou skupinou jsou profesionální autoservisy nebo pneuservisy, které používají zvedák jako dodatečnou kapacitu pro velké sezóny, například když se přezouvají pneumatiky. S naším zvedákem můžou pracovat na příjezdové cestě před dílnou nebo na volném prostoru. Další velkou skupinou jsou mobilní servisy nebo záchranné složky. Ty hojně využívají náš nejmenší a nejlehčí zvedák, protože se jim vejde do jejich servisních vozidel. Tento nejmenší zvedák využívají také hasiči.
1: Počúvate

0: Hitparáda top 20 SK. 13. miesto.
1: Ahojte, tu je Tia Vitek, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Slovensko a Hitparády top 20 SK.

0: Isaac Taylor a Zach Hansonovci, traja bratia, ktorí sa v druhej polovici 90-tych rokov stali svetovým fenoménom, najmä vďaka chytľavému megahitu Pop. Počúvali ste ho z Rádia Slovensko. Či existujú dôvody vraždy, ktorý by dokázala pochopiť každá žena, sa dozvieme z glosy českej humoristky Haliny Pavlovskej.
1: Důvodů k vraždě. Vraždit se pochopitelně nemá, ale já vám dnes nabídnu 10 důvodů k vraždě, které se možná dají pochopit. A první důvod je, když vaše nejlepší kamarádka jen tak z plezíru na večírku svede muže, kterého jste jí představila proto, aby vám poradila, jak z půlročního flirtu přejít k lásce. Druhý důvod je tento. Když vám v butiku řeknou, ne, ve vaší velikosti teda fakt nic nemáme. Třetí důvod k vraždě. Když neočekávaně přijdete domů a on tam má v posteli mladou neznámou, která na nahých stehnech nemá celulitídu. Čtvrtý důvod k vraždě. Když jste snědla už kilo prášku na spaní a furt vás v noci místo spánku pronásledují děsivé můry. Pátý důvod. Když vaše matka řekne, dokud si má dcera tak. Když vám děti řeknou, nechceme dopadnout jako ty. Sedmý důvod. Když manžel řekne, měla bys se sebou něco udělat. Osmý důvod. Když všechny sokyně na rozdíl od vás přes léto zhubly. Devátý důvod. Když ostatní mají kariéru, prachy, ctitele, rodinu, dům a psa, abyste jen vyluxovala přecíň a jste úplně groky. A desátý důvod, definitivní, když furt máte pocit, že někde, kde vy nikdy nejste, že právě tam se odehrává úžasný život.
2: Rádio Slovensko, viac skvelého.

0: niečo znamená.
1: Či existujú dôvody vraždy, ktoré by dokázala pochopiť každá žena, sa dozvieme z vražednej glosy českej humoristky Aliny Pavlovskej.
2: Deset důvodů k vraždě. Vraždit se pochopitelně nemá, ale já vám dnes nabídnu 10 důvodů k vraždě, které se možná dají pochopit. A první důvod je, když vaše nejlepší kamarádka jen tak z plezíru na večírku svede muže, kterého jste jí představila proto, aby vám poradila, jak z půlročního flirtu přejít k lásce. Druhý důvod je tento. Když vám v butiku řeknou, ne, ve vaší velikosti teda fakt nic nemáme. Třetí důvod k vraždě. Když neočekávaně přijdete domů a on tam má v posteli mladou neznámou, která na nahých stehnech nemá celulitídu. Čtvrtý důvod k vraždě. Když jste snědla už kilo prášku na spaní a furt vás v noci místo spánku pronásledují děsivé můry. Pátý důvod. Když vaše matka řekne, dokud si má dcera tak. Když vám děti řeknou, nechceme dopadnout jako ty. Sedmý důvod. Když manžel řekne, měla bys se sebou něco udělat. Osmý důvod. Když všechny sokyně na rozdíl od vás přes léto zhubly. Devátý důvod. Když ostatní mají kariéru, prachy, ctitele, rodinu, dům a psa, abyste jen vyluxovala přecíň a jste úplně groky. A desátý důvod, definitivní, když furt máte pocit, že někde, kde vy nikdy nejste, že právě tam se odehrává úžasný život.

0: Mesto Třebíč patrilo kedysi k významným strediskám židovskej kultúry na Morave. Dodnes sa tam jej stopy stretávajú so stopami kresťanskej histórie a jeho výnimočne zachovaná židovská štvrť pripomína stáročné spolužitie oboch komunít. Spolu so starobilým židovským cintorínom a kresťanskou bazilikou svätého Prokopa tvoria pamiatkový celok, ktorý je od roku 2003 súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Na prehliadku vás zoberie Jana Balková.
1: Stojím na malom kopčeku v jednej z úzkých uličiek, typických pre Třebíčskú židovskú štvrť. Niekdajšie geto od zvyšku sveta oddeľuje rieka Jihlava. Na jednej strane rušná cesta, na druhej sa vypína synagóga a za ňou židovský cintorín. Mojimi sprievodcami sú Hana Dufková a Jakub Kotas z miestneho turistického informačného centra. Takmer súčasne pomenúvajú to, čo robí túto časť Třebíča výnimočnou. Podľa nich sú to stáročné a na svoju dobu nezvyčajné dobré vzťahy medzi miestnymi kresťanmi a židovskou komunitou.
2: Tady sú třeba židovské a kresťanské památky postavené kousek od sebe, že je na obě vidieť z jednoho místa na ulici, což třeba nebývalo typické. Nikdy tady v historii nedošlo k žiadnému pogromu nebo iným honom na židy. Nejsou tu žiadne jako dochované správy o veľkých konfliktech, vraždách nebo bitvách a podobne. Díky tomu všemu tady ta třebíčská židovská čtvrť patrí k nejzachovalejší židovské památce vůbec ve světě, kromě těch, co se pak nachází v Izraeli.
1: Jakub vyzdvihuje aj architektúru.
3: Za všechny ty roky, co existuje, tak nikdy zásadně nezměnila svoji podobu. Proto, když se potom naší čtvrtí židovskou procházíte, tak si můžete hezky představit, jak vypadaly dříve města, která se tak přirozeně tvořily, vznikaly tady ty různé malé uličky a podobně.
1: Židovské osídlenie má v Třebíči korene už od 13. storočia. Najväčší rozmach zaznamenalo v druhej polovici 17. storočia. Keď tu žilo približne 1500 židovských občanov. Dodnes ich komunitu pripomína viac ako 120 zachovaných domov, ktoré sú v úzkých uličkách natlačené jeden na druhom. Zachovali si svoj pôvodný charakter a podľa Hany Dufkovej takáto výstavba mala svoj význam.
2: Když vznikala tá židovská geta v 17. století, tak třeba z celého města okolních vesnic ty židé byli natlačení prostě na jedno místo a pak tady neměli moc prostoru, takže ty domy pak museli vyhánět do výšek. Uličky jsou hodně dlouhé, tak se můžou zdát užší, ale je to hlavně kvůli tomu, že tady pak chybí takové ty vedlejší uličky, co ty hlavní spojujou, protože by tam prostě chyběl dům, ve kterém třeba žili 4 rodiny více naraz. A proto to řešili třeba tak, že v těch domech bývají podchody, které slouží jako společná předsíň. Dneska už jich tady tolik není, ale dřív to tak fungovalo více, aby se šetřilo místem.
1: V čtvrtí zostaly aj dvě synagógy, predná a zadná. Cez ženskou galériu tej druhej s Jakubom Kotasom prechádzame do susedného domu úzkým schodiskom.
4: Vstúpili sme do domu, kde je drevená podlaha, v ktorom sú staré nábytky. Kam sme to vlastne vošli?
3: Do domu Seligmana Bauera. Ten byl vystavěn někdy během 18. století a nazývá se podle nejstarším dohledaném majiteli.
1: Seligman Bauer si dal postavit svoj dom na tzv. Španielovom pozemku priamo v susedstve modlitebne. Teraz je mimoriadne cenným dokladom každodenného života třebíčskej židovskej komunity.
4: Ja tu vidím také prípravné miesto na varenie. Stojíme v také ako keby predsieni.
3: Návštevníkom kromě samotných predmetů popisujeme i jednotlivé významné židovské svátky. V každé místnosti se zmíníme o jednom, například zde v předsíni, tak zmiňujeme ten nejstarší a nejvýznamnější svátek, a to je svátek Pesach. Pouze bych vás upozornil na těch schodech, pozor na hlavu, místy se hodně snižuje strop. Ono, jak tady se bojovalo o každý metr vlastně stavebního prostoru, tak je to může působit stísněně místy.
4: Tak já počkám, kým prejdete vy a budem opakovat po vás.
3: Určitě.
1: V dome ma zaujme aj malý stiesnený dvorček a Jakub vysvetľuje, že aj ten je výsledkom nedostatku priestoru.
3: Tak ty dvorky moc často nevznikaly. Když už vznikaly, tak malinké, často třeba i uprostřed domu, že ten dům opravdu vznikl okolo toho dvorečku, anebo takhle drobné, jako je vidět právě tady, a ty často byly v hodně nevhodném místě. Stavěly se třeba do kamenitých kopců a podobně, takže se tam ani nemohlo pěstovat nějaké plodiny a podobně. Takže to bylo spíše už pouze tak na rekreaci a moc těch domků zde právě ty dvorečky ani nemývalo v té době.
1: Současní obyvatelia štvrtě jeden víkend v roku dokonca otvárajú svoje domy turistom a návštevníkom. Mňa aj mimo vyčlenených dní privítala 84-ročná pani Marta Skřivánková, ktorá v dome žije s manželom. Obývajú jeho vrchné poschodie. Na tom dolnom mali kedysi krčmu a počas dňa otvorených dvorov a domov ho ukazujú zvedavcom.
5: No, tady si prohlíži všechny ty židovské domy, dvory a my je tak nejak pohostíme. Většinou peču chalu. Chala je židovský chléb. Může se používat na sladko i k masu. Chala se láme, nekrájí. My když ji teda tady nabízíme, tak i z hygienických důvodů krájíme. No a je to takový milý. Přijdou, prohlídnou, budou se tady promítat filmy s židovskou tematikou.
1: V 70. rokoch minulého storočia židovskej štvrti v Třebíči hrozilo úplné zbúranie. Na jej mieste mali vyrásť strohé paneláky a zmiznúť tak mala aj stáročná stopa židovského osídlenia. Plán sa napokon neuskutočnil a dnes patrí k najlepšie zachovaným židovským štvrtiam v Európe.